novinek ideš, ideš pri nás. Ti se kasnjaveš, ponjakoga istino, novinek ideš, ideš